toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem s naživom.

0: John Newman nemôže od lásky spať. No, od spánku sme ešte ďaleko, navyše, keď máme krátke noci, ale úplne odstrihnutý od striedania tmy a svetla je špeciálny klub. Čo si myslíte, ako by mohol slúžiť nevyužívaný železničný tunel? Pre cyklistov alebo pre chodcov? V severočeských Litomeržiciach premenili vlakmi nevyužívaný tunel na motorkársky klub. Vyznávači jednej stopy sa tak môžu bezpečne povoziť pod zemou skoro 300 metrov. Namiesto svetla na konci tunela ich však čaká klub, kde si môžu vypiť kávu či nealko pivo. V podzemnom motorkárskom klube v tuneli sa zastavil aj Martin Karlík.
1: Tunelem se rozléhá motor přijíždějící motorky. Na konci je parkoviště, tam se právě nasazuje helmu jezdec z nedalekého Mělníka. U motorky má postraň vozík, ve kterém vozí svou dceru.
2: Víral o to vlastně prvně, že jo, takže jsme zaznamenali zprávu na Facebooku, tak jsme prostě vyrazili.
3: Co tomu jako říkáte? Oba dva?
2: Tady nejsme poprvý, víš?
4: Nejsme, je to docela skvělý, já jsem to podruhý v životě a těším se na další výlet, až to bude.
3: A jezdíš ráda staťkou na motorce?
4: Jo, já mám i svoji a hodně se od něj učím.
3: Máš i svoji? Kolik ti prosím tě je?
4: 11.
3: Aha, takže zatím nejezdíš jakože v provozu.
2: Ne, v provozu ne, proto jsme tady sidecarou, ale jezdí od 8 let na motorce.
1: Právě 8 let je Ondrovi, který jsem přijel s rodiči a má dokonce sebou i dětskou motorku. Co to je za stroj?
5: 50.
3: A na tomhle normálně jezdíš?
5: Jo.
3: A jenom tak se projíždíš nebo děláš třeba nějaký motocross, závody?
5: Projíždím.
3: Chtěl by se závodit?
5: Jo.
3: Jo? A ty se zdíval na koho? Jestli jako to můžeš říct. Na tátu. Táta s tím souhlasí.
1: Mezi štamgasty tady v podniku nazvaném Motorkářská zastávka patří Tomáš Lomič.
6: Takže já jsem přijel na Anglánový Triumph Bonneville T100 rok výroby 2022. Já jsem takový Anglánek na všechno, mám doma i starý motorky.
3: A na nějakým veteránově jsi tady už taky byl?
6: Samozřejmě, držel jsem tady i dlouho rekord.
3: No. Jakože jsi byl na nejstarší motorce?
6: Na nejstarší motorce, no. To je BSAB 33, jednoválec, pětistovka OHV z roku 1947.
3: A ten, co přijel, se starší?
6: To bylo z roku kolik? 36. Jo, asi tak, no. Ale už mám něco teďka rozjednanýho, takže ho trumfnu asi. Teď mám rozjednanou jednu besárnu, rok výroby 1933, tak... Jo.
1: Tunel, ve kterém stojíme, sloužil od roku 1874 železnici. Byl jednokolejný a když přestal stačit, trať se po válce přesunula na břeh Labe, kde bylo místo pro dvě koleje. Z tunelu potom vznikl sklad. Před otevřením klubu pro motorkáře musel autor nápadu Otto Zloch odvést 34 tun nepořádku.
7: To zůstalo po těch firmách. Využívalo se to i jako to samé, když máš doma garáž. Jo? Máš nějaký prostor, původně určený pro auto a za dvě sezóny tam nedáš ani kolo, protože potřebuješ odkládat věci někam a tímhletím způsobem se ten 300 metrový prostor zaplnil.
3: To je vlastně průchozí, tady z druhé strany jsou taky vrata, nebo tam už je to zazděný?
7: Jsou tam vrata.
1: Motorkářská zastávka v bývalém železničním tunelu v Litoměřicích má otevřeno jen o víkendech. Vjezd je nedaleko dnešní stanice Litoměřice město. Rád.

slzou slza pomaly sklza, po tvári steká divoká rieka, po kvapke kvapka, pomaly kvapka, do dlaní padá, padá a padá.

0: Čo si myslíte, na čo by sa dal využiť nevyužívaný železničný tunel? Pre cyklistov alebo pre chodcov? V severočeských Litomiežiciach premenili nevyužívaný tunel pre vlaky na motorkársky klub. Vyznávači jednej stopy sa tak môžu bezpečne povoziť skoro 300 metrov pod zemou. Namiesto svetla na konci tunela ich však čaká klub, kde si môžu vypiť kávu či nealko pivo. V podzemnom motorkárskom klube v tuneli sa zastavil aj Martin Karlík.
1: Tunelem se rozléhá motor přijíždějící motorky. Na konci je parkoviště, tam se právě nasazuje helmu jezdec z nedalekého Mělníka. U motorky má postraní vozík, ve kterém vozí svou dceru.
2: Vyhrál Ota vlastně prvně, že jo, takže jsme zaznamenali zprávu na Facebooku, tak jsme prostě vyrazili.
3: Co tomu jako říkáte? Oba dva?
2: Tady nejsme poprvý, víš?
4: Nejsme, je to docela skvělý, já jsem tu po druhý v životě a těším se na další výlet, až to bude.
3: A jezdíš ráda s taťkou na motorce?
4: Jo, já mám i svoji a hodně se od něj učím.
3: Máš i svůj? Kolik ti prosím tě je?
4: 11.
3: Aha, takže zatím nejezdíš, jakože v provozu.
4: Ne,
2: proto jsme tady sidecarou, ale jezdí od 8 let na motorce.
1: Právě 8 let je Ondrovi, který jsem přijel s rodiči a má dokonce sebou i dětskou motorku. Co to je za stroj?
5: 50.
3: A na tomhle normálně jezdíš?
5: Jo.
3: A jenom tak se projíždíš, nebo děláš třeba nějaký motocross? Závody?
5: Projíždím.
3: Chtěl by se závodit?
5: Jo.
3: Jo? A ty se zdíval na koho? Jestli jako to můžeš říct. Na tátu. Táta s tím souhlasí.
1: Mezi štamgasty tady v podniku nazvaném Motorkářská zastávka patří Tomáš Lomič.
6: Takže já jsem přijel na Anglánovi Triumph Bonneville T100, rok výroby 2022. Já jsem takový Anglánek na všechno, mám doma i starý motorky.
3: A na nějakým veteránovi jsi tady už taky byl?
6: Samozřejmě, držel jsem tady i dlouho rekord.
3: No. Jakože jsi byl na nejstarší motorce?
6: Na nejstarší motorce, no. To je BSAB 33, jednoválec, pětistovka OHV z roku 1947.
3: A ten, co přijel se starší?
6: To bylo z roku kolik? 36. Jo, asi tak, no. Ale už mám něco teďka rozjednanýho, takže ho trumfnu asi. Teď mám rozjednanou jednu besárnu, rok výroby 1933, tak jo.
1: Tunel, ve kterém stojíme, sloužil od roku 1874 železnici. Byl jednokolejný a když přestal stačit, trať se po válce přesunula na břeh Labe, kde bylo místo pro dvě koleje. Z tunelu potom vznikl sklad. Před otevřením klubu pro motorkáře musel autor nápadu Oto Zloch odvést 34 tun nepořádku.
7: To zůstalo po těch firmách. Využívalo se to i jako to samé, když máš doma garáž. Jo? Máš nějaký prostor, původně určený pro auto a za dvě sezóny tam nedáš ani kolo, protože potřebuješ odkládat věci někam a tímhle tím způsobem se ten 300 metrový prostor zaplnil.
3: To je vlastně průchozí, tady z druhé strany jsou taky vrata, nebo tam už je to zazděný?
7: Jsou tam vrata.
1: Motorkářská zastávka v bývalém železničním tunelu v Litoměřicích má otevřeno jen o víkendech. Vjezd je nedaleko dnešní stanice Litoměřice město.
8: Rádio Slovensko. Pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v neděli po